Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hollywood.

co ti právě visí na víčkách. Tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Favre získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: I na Zlínsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady je InfoExpress na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konšských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín jiný otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

hledá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pro boha, sestřidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co si jednou až po uších.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor, je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
3: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
4: A proč?
3: To nevím.
4: A proč?
2: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
5: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konžských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí.

0: Ahoj pěšky! Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
5: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy

0: Bojím se, že každým dnem ve schránce najdu ostraku.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Ihned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konšských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž. Svět techniky je tady s námi na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdělí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osobák, tady kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo Rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarichy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konžských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdělí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

ve světě autory.

0: tohle je stejně učiče.
1: Proč se půjdeš na jinou školu? Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Krasové. Zalbaš, zločinci.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Rudý Basák kapely Září.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoni a monstra.

0: si přej.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Weekend AM.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.